0: Bestseller-Autorin Nele Neuhaus ist zu Gast im Sonntagsbrunch und nach 11 möchte ich von ihr wissen, welche anderen Krimis sie so liest und wann ein Krimi aus ihrer Sicht richtig gut ist.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Heute mal Sonne, mal mehr Wolken, aber trocken bei 23 bis 28 Grad. Der Wind weht zum Teil recht kräftig.
2: Vitajte na vosevanje serbskeho rozvosa dženca na nedželi. Ja som Katka Pöpelec a přeložím vás netko hač do napojenej tak rec k obědu, abo tiež zablí dom. Veselú sa zase, če tiež dženca zase rádio zašaltovali. Podľame so dženca do šelakých závodov s vami zromadne a to s venom šotu, pretož by vun tiež leca v leču zase popuču v závodách zimanie. Tuto je lečnie túry svišiče tu dženca podľa nás programie. Vodľadajú od toho, je sa Monika Gerdesová zabierala z jubileum 570 let Zorabistický institut v Lipsku. Dve absolvence povedali vo svojom času tam na instituče. Viac o tom potom tu pre nás cibelky na 12. A so vie, chceme tiež dženca zaso gratulovať národným nariam týdženia a s dobkom 12. Svyšiče tu nábožne vusevanie. To je potekým náš plán za aktuálne nedženie vusevanie. Nedom slyšíte potom ještě raz naše pověstče týdženia.

lekarske personal. Kajž z dželichu budiske honjo vužiske kliniki redukuje tohodla kapacitu biskopičanske staroni vodnimale 100 miestnou na doromade 200 a 7 posta. V menších staroniach, kajž tuž Karite v Budešinje, svätej Moniky v Gamjencu a svätej Ludmile v Krosčicach porno tomu vulke čeže personála dla nimaja. To bych ju povesť, že to dženia, kotrož namakače vizotíš na našej internetnej stronie a v app MDR Serbia ešte raz.

krasno modru barbu nebio dženca ma jenž s nekotrimi mročelemi tu budušinje, také popši podnju sa potom hišče viac mročelu přidruža smijeme pak dženca zásadnje. Šun dosť svunca. Dženca máme 30. augusta, za to je to jara pored guze, máme 25 do 26 stopňu, tak nám zamienča meteorologojo viesča. Júce potom očakuje nás nekotre švíle, ale do toho runia při 25 stopňach a tyž júce sa dosadus svonca pokaza.

0: Hej, lečo so tak cele pomalu nakila. Beach-tura zatkule je zdaj menša nimo, a lečna tornija rančeho live-reportera Bena Šote přes nekotre zavode je so tež zakončiva. Na 5 šelakih stacijah, 5 firmach sme jemu behu zaž vihto dženju pši posluhač moli, što je nam vo tam rozpravjal. A to so dživaš, dže šudže moči a starši Serbija dživaja, što oni šitko zamože. Letošu turu Beno popuču zavodach cime dženca zimač s najzajmavšimi vorezkami vas na nju dopomnič.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Počatki julija to pobe náš reporter ve Vúdvorju, tam nakromie se z tej čišťania vody. V tutej a v okolných menších čišťaniach rieža v obvočky vodnieže 8000 ľudí, štož voznamenia tiež nemale 100,5 kilometrov rovou. Beno je se skočenky rieženia pokazač a rozkvasť štav mechanické, chemické a biologické rieženie, pasenky a labor za kontrolu kvality, zoby so vúrečená voda zasa do reky puščiť smiela. Je porečo se sobudživačerjemi Janom Mikelom, Jozefom Matiaškom a se špecialistom za havarie Alojsom Delenkom. A ja so dopomňu, sama tu moderatorka studiu, so je tu njemu povedal, kotre vliju vedroma, so hižo do toho vie, dy dobia snáno von k reparaturam.
2: Dež so veľa zlíko šinžil, ja ti jace vode, pan so te v kanálu nešto hýba, druhý pan pesk, abo kamene šinžil, abo samo tež vate od cichov, to sme šas namili, abo dež je nešto nižo ležava z toho, to so pan pohybuje a pan so môže to do tak klipu sunč, pan malára za to beží. To pa naše přípravy so přízivia, praje hať, jo nešto nešteme, môžeme dodživať. To je jedna vec, a to tam jo, čím jac vode šinže, čím kmenšie by to bežeť, no, rábe by ládať, to se beža, môže sa voda dúriť, to je přípravy.
3: A ta rábe sú ju rúne, ja vidím, tam je napravo záde, vôko 3 metre preč od mňa sú také rábe, kotež nešto rúbe, on sa ja, už som pravil také vate od cichy po takým drevo vo nankače. Štášte hovak také šo v tých kšítkach, v tých rábach ležalo, što ešte som von ze svoje čaneli. Ja nekde nechám musíč na perščene, alebo také nešto, ale šta je nanka po vás tak?
2: No aj, popravím, jo, še mačizne pšinduky sú rárube, te drevo, kaž prajne, to je v kanálu, to sa hádže jo nedostane, to ostane v jednej klumpe vysajú. Ale jo, pa smo šelke vecke nankali. Nekotru ljudje pa njih ključe potaja, da pa je žal čong zanimaš, da v rabje se v tej mačiznah, pa da ne vidiš jace. Štajsno smo te nankali, ali poljšo pa, to so te bodi kumšni zubi, ta šodave.
3: To je trichý. Ajdeš nikto potá, bo ešte snáno, kde môže to boť. Da prašen, šta vám najviace starostu čini, ľadajú na odpadky a odvodu?
2: No, v odvodu popravom šelke mačizni, čo potáš nima, kaž sú to te vožné labky, alebo to vato štábiky za huši. To nám jarovole češi čini, dokáž to zateká naše klumpu.
0: Reporter Beno Šota je dženca ráno v útvorju, a to ve vodočistčani. Tam bieží odvoda mnohých serbských domiacnosťov a celé vesče tiež távo dženca ráno, ako ešte si mezvočov umeli. Netko pak maja tam tiež vo sebi tú mašinu stejo, kýž je trebná, dež maja havariu. Abo, a to je tiež pravidu netrebné, dež drbia jame v uklumpač, kýž nie sú na odvodu přizamknené. Tajkých je menúce tiež ešte došť. Beno, pojde, kak ta vupada tu ta mašina?
3: A to sme preto slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke oproti se stankom a se stejkými tostými hadžicami, kaž to znaječe, když bolo ono obore přiladu ječe, oproti tajke široke, že môže zjobim aj rukom aj rune se spostami doko u oku obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpia. Tuto nakladné auto, to je dženca Jule, nešto uklumpalo to betun tuk, ale začo ono hevak trebne ešte, začo jen to užíva.
4: Hej, ten vône nadok tutoho nakladného auta je mobilné odvozené odvody z decentrálnych přípravov. Ve havarii i dobia sa naše klumpy, za božia sa one zase do poriadka stajíč, dobia sa tu veľké klumpy v Hučanič a to má on ten krán a potom s tým kránom tuto češké klumpy čauje.
3: A o to se predorune predali, zo je taký problém tute vožen lapky. A to sú také, tak menú, na avarie, netko, že máme neko 3 metre dále, v dobi, čo menú sa 24 hodiny v obdžin dispozícii stať, za menšia nikto od vás. Umáčete upravdu službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre, kamušu, v dobi, čo stať v dispozícii, a potom noce von.
5: Celé praje, tiež noce von. To sa môže, čiž máš zbožo, sa ničo nestane, čiž máš ty tvoju službu, ale aj, ja mu prajem, čiž máš ujky, dešť alebo nešto sa môže tohle stať, že dobíš po ničemu, alebo milí na húpane, že môžeš po nemu losieť.
3: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Celé nová klumpa to leží vonka a tá dobíče si predstať, že je nekak tak vulka, kajš, alebo úseka, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš hajtu vodže, kde sa voda všísrebe a dostanú tú rune mierenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, je to prašeno, jole deleka, kajš ma dobíče si predstať, čo je hajci zubiky, ktoré sú celé spiešné verča, to je to, čo poprvom votreza všetko. A to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vôžne labky potom, čo som predepravili, ktoré sú veľký problém nahromáďa. Čo robí čo úplne činč, tam máš čo docvať a možnosť, čo to čo zatekane.
5: Když si ten klumpu čano sprná, teba napomoláš, že žá milí na neho, že sú tebi ničo stačným, že když si svojimi rukami tam dživeš a potom môžeš láť, že to je deleka tu nož.
3: Aj, to má také verče, čo?
5: Aj, že to je tu nož, že môžeš tu precať, to pa mu ty tamo mamo ešte, když buch tu nieke kaput bo, alebo nešto, pa môžemo mamo ty ešte žele, že môžemo to zmeniť. Pomôže to jova také, tu plotku ty ešte precať.
3: To sú tie dželky, když pom poprom ta voda dobi prike vidieť.
5: Celé praje, to jo še beží, a potom to, že jo to poprom pon odklúpa na hodbe. A potom to, že do našho systéma.
0: Beno Šota s mikrofonom v horšči, potaj kým bie popúču, live rozladoval sa v vodočišťani ve Vútvorju. Dalša miestnosť rejnšie reportáže, závod do kotrohož je Beno Šota pokoknú, stej nedaloko autodrohovie votiestky Budušin Vukot, vši vúľky maj nakupovaniš, čo maj rola a marktkauf. Niečo 100 ľudí tam dživa. Produkuje pisaki, a vám najskýre marka Edding nešto praje, abo firma bu 1966 v Hamburgu založená špecialist za mašiny budeského závoda Rafael Viacvok. Mode Serb tam žno 10 let živa. Je reportori rozkvat, kak teký pisak voproč romadže tvária a najskýre je tak, zo vun samo kúštu mašinu závodže znaje.
3: Tak možno je to opravdu rec, kúšu mašinu u najskýre znaje a jo zna najskýre tiež reparo, kaj sme to preda slyšeli. A netko stojíme pri jednej také vosebitej mašine, preda sa toto skutka nás narezva, je u menece ultrazvuk jenú roloraje. Ale přijdeme k započátky. Ja ste ju tu pri tým nuckonému džilu a to dojíš preč, je to úplne takáž malá cigareta a opravdu taký filtr, nucka nešto mehké bývá a vôko dokovo je to začínené porané, taká rolka. A tu nastanú tu písaky, keď každý z nás na tie ruce majú. Menúce ve všelakých barbách oni dávajú modré, zelené, také svetlo, žlté, s ktorým môžete tvoj text markirovať. Tu tie tolsté písaky, s ktorým svojský text, ktorý sa napísal, ešte raz markiruješ. A to je taká mašina, keď rúne tu tie písaky romadži sa steje. Jole, to celé prenie je tu filtr, Rafaela, niekto, že dále, ma poďme raz metr dále. A tam pod pomom sa hakli tá mašina, porane započina. Jule, ja vidím, haj, to sú tie súdobia, to sú tie, haj, to sú tie započiatky, tie veľké zadne džele, jem praje, no?
6: Haj, to sú tak pajne nopašky, na tuto nopašky všinže kvázi na šlejbel hore, a tuto nopašky jedú pondále na tie mašiny, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi tie hubu z hore sáďa.
3: A tie hubu, to znamená, netko sa po tiež ďalšej barbe menujúce pink alebo rosa, tiež to všetko obľúbená barba. A to, vieš čo, keďko hubu, takých hubu jo je, to sú stá, keď od záde, šindu s takou večom, aj tie líka môžeš prajť, von jedu a potom opravde celé rynku stia a sú tu prítku na túto, aj sú hore položené pre tiež mašinu. A potom, že dále?
6: No. Potom šim, že kvázi tá hulka zajímavostka na tutej mašini, to je kvázi naša stácia, kis škrie kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. Ano, also ja môžem to jemu pokazať snano.
3: Také zasvedčimo?
6: Ja to tý slušeč. Keď tu si
3: A ona opravdu, do večer si predstaviť, zjedže skrotka dele, to sú jedno iš, to ani sekunda nie, no?
6: No. A potom ten stáci vidíme, že sú ešte dva džele romadže zeškrete, pohádne ve kvalíču, kaž mu to trebemo.
3: Prytku ta niekiedy tutem padzie róża kapiczka, a potem zadnie to zadnie dziel, gdyż ta tinta nucka we tutem filtre, kajśmy predokrony widzieli, a to woprodzie, że cyle spieszne zasoby, ośczy stajne suśdene a to by stajne jenoś jeden pisak, a potem, że dalej, menujce, doby so potem hake napelnić, potem so hake romadzie, kajś prene zcinene, gdyż no poprom tu wunko nedziel hoto.
6: A je, no, a zo jo, przy tete stacji jedzie pan jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nuckací a ta jedlička ta stvočí pan tintu nuc. Při příhodné stáci máme potom kvázi našu špicku. Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisokom písač. A naposledk je stácia.
3: Ale to ještě je můj nekotrý metr, jenož dále, nekotrý centimetr dále.
6: So, a ta stacija sađi pon kapičku kvazi na naš pisak, a hoto je pisak, a može kvazi bon za ste mašine.
3: Ja upravo, Rafaelo, mo bonđemo jen metr dalje jo trošku.
6: Ta stacija, kjež pade nas vone džive, sađa kvazi te kapički hore, od zade přijedu te kapički na jednom banče.
3: A ja vune vidio tam je zade, to je uvijek gotovo s temi kapičkami. To je netko, kaž prane, to se pravijo, to je tu mezenarodne label za tom pisak. Vod je opravdje do šelakih cuzih krajov uožuje, če šta napšikrat te dženca za na plane stavo.
6: A je dženca rano, su labele zna druhih bežili za Veliko Britansku, a neke su rune labele na te mašini, ki žeja do coj Europe, tamo vidimo Nemsku rečoka, Špansku, Francusku a tak dale.
3: A wo macie też jacery z tymi, to nie jest tak, no, że jenoś budyśiny tu je, to te edynki są produkuje, a wośc też na jacerych miastach, też miastach.
6: No, also niemskie mamy na promocji z tej niszcza, jedną produkcję, jeden wielki skład, a quasi nasz wielki koncern. A w całym świecie są nasze pisakie produkty, jak na przykład w japańskie, albo kolumbijskie, są też produkuje, albo a też tokuskie.
0: A dalej jeszcze w przychodnich tygodniach z Turu Bena Schulte live po Zauwadach od Budyszyna szako najlepsza daleko do Wielkiej Dubrawy. Tam jest się nasz Bena Schulte z początku augusta wuleczał firma samostatnego remesnika by jego ciel, a takle sym jego tedy ze studia wołała.
1: Serbski rozwoz popuczu live na Strzelaku.
0: Kiedy w latach 1989 existuje Schneidritz Zawod za tvarjenje kuchnu w Wielkiej Dubrawie. Najskierie miastem podsuje serbskie Wóżice znate, wieso nimo drugich kuchnietwarców z Kulowa, bo też z Budyszyna. Kuchnia deszak maja dżin a jace funkciu. Beno Schota je tam dżęca pola Schneidritz Popuczu. Beno, jak może się taką cyle modernu kuchnu przedstawić?
3: Hej, wiesz co, takie całe moderne kuchni ja steju na przykład, przymniejo, tak jak znajecie, taką wielką wok ponoje, no to taka wielka ponoje, poukulowata, a gdyż ja tu netko tu nuctaj, oprócz tyś tak poukulowata, ja, su te kachle spadatu, gdyż może to nuctaj, tuż rady z wokom, dziewa może oprócz takie kachle zacz, to potem rejne nucka leży, ta ponoje. Podla, hej, to jaka taka blachowa ponina, Michał Kubic, szef zawoda, zaczął ona, jo, to upada za mnie, kajś, ne, prawie raz czupo dziarżena, albo takie nieco.
7: No, to je eigentlich taký mal exot kuchni, to je teppanyaki grill, jo môže mäso, zeleninu a tak niečo, horka grillovať.
3: Keď spravíme moderná kuchňa, my ideme ďalej. Vobočíme sa, my máme taký honáč za vodu, kde si môžeš nastaviť hač zimná voda, variaca voda, alebo voda samo, keď je na ich piču, keď má puchorky sa vnúcka. Môže otvárať, že beží voda?
7: Poďte to zvrátneš. Nikde to kodím.
3: A nikde vidíš, hej, čiho nesvědčí například?
7: Horca voda.
3: Hej, horca voda, zimná voda.
7: Horca voda, zimná voda, minerálnu vodu. To je šo ze jiné app, ze Handy.
3: A to můžeš šo nastavit ze Handy.
7: Nastavit, hej, jinak to nejde.
3: A pod můžeš si kaž prane doma, tam, když hova kvopokuješ, můžeš si tvoje pitnu vodu onzač, tvoje minerálnu vodu, kaž si to mít. Pojďme raz dele, já jsem děnca nešto celé, vás by to viděl, no, tý situácia máš starou kuchňu. A chceš ju oponovič, si chceš nové mobiliálovač alebo nové vece k tomu zatvarič a napríklad taký párovár, jak nemstvo, oni praja dámfkáho, ktoré však je, ktoré moderné, ktoré sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple. Ale když nemáš ať sa miestnové kuchni, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidžal, to jo?
7: To je také, tak kde si párovárak ve fašku nuska zatvarené, a to môžete kúže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tú možnosť, si jen párovák nejaké vodič, čo všemo zatvoriť, žač. Tu musíš do faška zatvoriť, kus mierne miestna je, ale ja, eigentlich eine super Idee. Du hast jetzt bulle Trendwolle, denke ich da.
3: Das spielen wir nicht gerade zelle Rutsche an der Zapotschatke. Ja, wir haben ein krasses Foto, Jule, des Trabantom na Dore. Geschäftsstern Schneider, wusst, das sind auch Zapotschatke, Bulli. Da ist auch, wie ich denke, noch nicht so zu sehen, auch Trabant na Dore, Beton, Dwoje, Sade, Drewene, Rota. Dziwana, tam bych auch Zapotschatke.
8: Ja, sind sam, so sehr samostatni, da bist du mein Julki Son. Ein Trabant, die Treppe bauen, tun sie erst über Sam Wobsterrad, so wie am moje Postuschauer, Postkicic, moim Kupzam, hasim Kojaki Repauer, da bin ich nur zelle Brini, Dio Spotschatk.
3: A to bist du, Dio, ciao, was ist das? Da dolno, da war, du smuitsch, wo Projekt Rat des Kreises, wo Projekt Stuis Budisch, ne, da dolno, schisch, so ist mir da gehen, ist da Chinic. A potom je sa to dále vůjivá. No, my jsme netko podle kuchny. Stejme celé moderných kuchňách. A přímní leží otiž je na cedlák, až to tady neskýře započeli, to je, hej, to je A2, úlkošť. A tam je vidí například, to tady nikdy nežená kuchna, ale to jsou tyž mobiliáky, že je narysované, a to nic s kompjútorom, ale šoště s rukou malované. Je to tak, za započátku tě bylo, zaště opravdu šli kupcama a s nimi malovali tu kuchnu.
8: Muss man, da kriegst du den Papier um Millimeterske Papierki, als muss das Wohnigum hat hier Gummium der Kuchne Risse, weil ich neppe linki, a die bei jenem Mio, potom jen wo was, wo er war da, bei mir da die, da hat mir noch eine CD Risse, weil es Ruku, na jen Biopapierku, Bretter hat es mit dem Computerski Programm, dostali a užič moli, spôtaž se z ruku činili.
3: Od 90, potom 10 los se zdžívom, a to, kaž prajene, přes celé let desátky. To je to prašené, šta je také doživé, to mi je jedno v ruky kuchnách, jen druhé zadvěloval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchnách, aby když jsem se prezentoval, što z čeho doživé, ve těch cí a půl let desátkách.
8: Já byli, zadvěloval jsem se týmu, musíme dovolu byli, a telefon klinka, všinže na cuza, in cuza vos, pola vás, v bokne je na autosti v závodě, v obkodě. A já jsem si musel tu, tak jsem nějaké knohy měč. Jsem zazvonil na Sobodževača, ale nás když je důboj bodlí a tu mraže to trichy. Tam jo, je na auto, vám do obkoda zajevo.
3: Tam auto kuchni stoj.
8: Tak rec.
3: A jedna je skýra, tam jim nímaš a mírné důle poliace. Runde, když jim všechno začali, když jim samostatné jo.
8: Můžu mu nedom domů jeli.
3: A tak se můžete představit. Ale když přejeme cíl poli desátky a po něj jen mu, já nevím, snadno odechne, když jim to do mladých rukou přepadal. Michal Kubič, dženca ráno znovu s námi, hej, kaj jen takový následníka namáká?
8: Najlepší tla jeho šece, když jen od svojbu nikoho namáká, ale moje děti a nučky jsou zastarané, jinéše plány mají, tak jsem se doba musel činit, že jsem zajedošť, jsem započal, jízo šec 5 litrami, snadno bude to nikdo šeuzač mu, když podle nás z nohyžo dživě, když se uznaje a kotem šato přizpěju. A to je Michal Bohu. Ha. To jsem vše 5 letami jsem se prašal a u něj pravil. A potom jsme započeli 2,5, skoro 3 let do vši odpač.
0: Přeuzače filmy za kuchně ve Vlky Dubravě je sradživo. Benno Šota je tam ráno live pobyl a rozpravil. A tiež podľa příchodného závoda je sa následník namakal. Tam v svojbě. Autový dom Kamiencu na Lutorovej Hurce viedže Tobias Lečbo po svojim nánie Achimi Lečboru druhej generácii. A hoď runešie mody, tojšto vo staviznách autového doma z příslušnej zamkarniu vie, kajče náš reporter zviesťu. Tu nesie dal po přijezdže se svuchomobilom ležunosť pokazač a vo započatkách povedač.
3: Po nie je to jenož jeden dom, to sú jacere domy. No je to také kus dlhšie komplexe. To sú jen, dva, tři staršie domy, štyri, kde som tu zadne, kde sú buza. A potom sú tu žila tiež ešte ruíne stali, kde sú mestem žila zvotorane, žila horetvárene. A než to vyzok, až pola auto a domu je obšitvárene s vôjkými oknami, zo tiež než to rejne vidíš. To je vyzok, to prašeno, ve tu tých starších domách, ktoré sú zno še, netko ponovene, prašeno na vás, što sú ende erským času netko dokladne tu činimo jo na tutem arealu. To su kaž prane vjacero dome boli.
9: Započalo je to cilje prane, jemo z jedne skau, to bi je na cilje malo zamkana, z jednu skau. 70 letach je pon tomu šišvo, a zase šetvaro na ne PGH, to rekao PGH, KFZ-Instandhaltung, hajde Kinsburg, a subo slušalo. To je co čas běžal, 90 let, na koncu se s nekak cici sobu džival račami, to jsou ty dvaj šichtách dživali jo, a v 90 letách po přeuroče se ta PGH pon so šetvarila do jiný GmbH, kde se pon můj nan, cí tamo to šel přeuzali, a se to pon dále utvarili, že se tu na zámkanu, pon jatem čubiši tomu šišu, a tak se to pon šet zále hují, a že dženca.
3: Kaž prene to je, auto je dom, kež ní, nepředává jenož auta, ale tež láda auta, reparuje auta. A to je to zajímavé, máme ještě také dopomněnky tež na ten NDR-ský čas, a to domů netko nekotře metry jíč mes autami tu nímo při tým blíže, když oni předávají do zádného byroa, když sedí nan Achim Lečbor a tam Achim Lečbor nan, a jo, máme netko nablíže po tobí a sa ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatóra, to sú dobečerio v přirúnaniu k manošťu. Zíga im leistungsvergleichu stojí 1904 a 80. 88 čiemo, sú dneské hubičované boli opravdu také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubované prudku z metála, tuto hej, vopísma a potom má, ahoj, máte stavíš ne tiež takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nutská, ach, kak sú ten auto je dom vúju, jo, 77, no, za počátk a potom, kaž práne nitko, že to dále, potom 90 sú oni tu autový dom založili, to šo majú tiež v knihách, šo ležia dokumenty, to by so zajímavé. Kde sú to muži potom převzali, nitko mač o to no, zamkáno auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, kato k tomu šišlo, jo?
9: Tie kolesa je opon, tých posledných letách tomu šišlo, dokiež sa tá mobilita tých ľudí celý jednoho zmení. Máme niekedy na elektromobilitu, ktorý sa čas väčší téma voľa, a tie dokiešte ľudia, ať tak ďalej, keď nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky úskut kvotovo, a s tom sa tie kusná kolesa šelzalo, dokiešte ľudia pon tie kusiaci za stroho tu činč. A tu téma sme pon ondan súbo hore zali, dokiešte tie vod moja nana, tie také kus objevotno, a tie pon súbo tomu šišlo.
3: Ja s tým zjenom z tých, kýž tu tá auta lada, kýž reparuje tá auta. A to je Filip Pech, když tu dživa ježo predes na tu šrubu, jo se na tom auto nešel lada ulke, bylo auto, jo, kaž prane, to rune z požadku slyšet, bylo jo zbinené, že můžeš ti dospode ladač. Pračené na tebe, što to rune činíš, što dženca jo na, do nadoka čaká na tebe?
10: Ja ta auto neke dženca jo hotovo čím za předáno, to dobo ja jemu jenu ulku inspekcionu činimo, tu vysoko volt systém dile jožimo, že mu vidimo, hač to šo onuce jo.
3: To je, ty vidíš, nucka, ta auto máš ještě rýne štinené, vůli ještě jsou oko štinené, oko vodžidva a opravdu, o tom, kde je celé čisté a nové úpada. Také dživo, no, to je někde, já si musím jiné příjemné dživo, ta auto je ještě čisté, se netřeba ani jara vomazat, já si musím velmi šrubovat, to je netřebné, ale doplně jsou ty štiny na něco, kde se to si zubu ukusá, nebo kde se doba jara velmi dživat, kde se to právě, o, to je také něco, to já zabuč nejdu.
10: Hej, to jsme mu po jedna Outlander wird nutzka tun komplett Kabelbaum.
3: Dobeli One-Satch, der zu Kabel?
10: Genau, das war komplett One-Satch dobeli, da gehst am jen Kabel wird RWK kaputt bau. Da bist du eigentlich eine richtig wulke Jua. Das ist so ein Steckerami. Der komplette Auto wird nutzka komplett Rosenberaner, ja.
3: Das sind nicht gemischt, nämlich so, schier Schlitter, ja, da nähe Tag, da geht rum, oder so, wo du hast, alle Pschuschen. Das Mini ist so teuer Jua, wo du Schrubbohan ja, das ist nicht gelandet, dass du den elektrischen Auto, ja, so teuer Jua, sondern mit dich Letag, das ist Mini, ja.
10: Hej, altså Predator ville jætse mekaniske bor, nikke må ville sætte s computerom, jo er må vudsitage der auto, ville jætse sætte elektriske mi.
3: Det er ikke vidt, at du er stribende, no, så du mener også, at du prøver selv at lade, at det er det prøvende. Na, Tobias og Ledgebora, der auto sjak så pæt så dalle uge, at det er ikke, at jeg sprænne runde den uge, så stimme elektriske mi. Så det spuscht om nisje har, vali, jeg så nisje zminio na der auto, så oni ville zredka upanere.
9: Da dauert ja eine Statistik, aber ADAC ist Dumbuch, ja, der Tag Podpisau hat da, wo frei Sommerste, wie gerne in der Bosnien in Jessat schlägt, bei nur auch Auto, nicht gar 50% um in der Hupado. Die jene, die nach dem Swissle Sommerste, ohne Partie Importeure, Jahre, Jahre durch garantiert. Hat der Twarz, wo dich Auto, das wird die Garantie, dass die Deponkusiatze Prozess dauert ja. Dokéž sú to montéša košte za nich. Šesto buchia to ti podpísal, auta sú spúšťomnišie vodu aj na kúžepad.
0: Praje Tobias Lečbor, mejčel autového doma Kamiencu. Tam pobyl je Beno Šota na svojej lečnej turje Beno Popuču zahodach. On je tak, kajš ve firmie Edding Budešinje, ve vodočišťani ve Vudvorju a pola Šnajdrec kuchňu ve Vulky Dupravje.
1: Serbski rozvoz Popuču live na Sčelaku.
0: Vše reportáže namakače kompletne, a totiž v cibej dôsči, na našej internetovej strane v app MDR Serbia a vezotiš jako podcast v audiotece pola ARD Sounds.

0: Zorabistejski institut Lipsku wopsti leca 5-6 let. Što su či, kot si štam studovahu? Kak ich puč dále ješe? Što je im institut sobu napučtal? K tomu netko zastupujo sta druhých přikvadaj. Monika Gerdesova je so rozmovjava z vúčarku Alenu Dubavinej a rečespytnicu dr. Katju Brankačkec. Alena Dubavina bie od 2005 do 2010 Lipsku studovala. Po niekotrých letach na Vyšej šuli Ralbicach vúčuje netko na Zakvadnej šuli Krosčicach. Ju sme so jako prvne prašeli, čoho dla, cože so z vúčarku stač?
1: Ja sem ze šulu otrostva. Moj nan bieše vúča a tu nie sposredko za šula nie prošte tun tvar, ale so ma vúknenie so šedne vodmiva, so je to nešto celé riane, když je to z veselom čini, z útrobu čini, tak sem tež ja tutum puč kročiva.
2: Vukubvanie biekaj za všech serbských vúčerov, všech šulských družinov, Lipsku na Zorabistejskim institute. Kasovo na tutun čas dopomniče, što je vam tutun čas dal?
1: Oh, to biš in vulkotne čas, tun studijne čas. Ja sem vele naukva za živenje te učorja tam, docenča tam, vosebe dr. Jana Šočina je mi pomijatku, kaj oso na pracova z nam tun ljuboš a zauritost za serbsku reč, za serbšinu šojne kotre rečne stav v šuli potom sposredkovač praktice z nami dživova. Ja pa ti rade myslu ročo na knjeza profesora, kotrež jo tam nam sporene vujčki kurič dav, gdje smo mu vo rečnych automatach abo syntaksu nekajkije sade rečeli. Zajmo biše poprom tež naše hodinske čase, gdje sem ja v chemii miła rano 7:25 prvnu hodinu, a když jsme pon v serbštině, kde byli zhromadné šíce za blídom za pravý čas jenom seminára pýtač a potom byš to ty rád raz 18 hodin síce či. Štu serbštinu studuje, tu má trošku jinější hodinský plán.
2: Vesče rune prajva chemiu. Chemiu jen tla nepodává na základnej šuli.
1: Hej, já jsem studovala vyššu šulu za předmetaj serbštinu a chemiu. A tak sem ja dživova nimale 10 let v Ralbicach na vyšej šuli. A potom, kaž trude tak je v živinu, je přišlo jedna vonkona zmina, kotraž nejo so tak derejac s mojimi predstavami vo šuli, krva. A tak sem ja so rozsudživa snač raz so hinak orientovač.
2: Když pošče bo tun rozdžel vopisač dobjava, mes vyšej šulu a zakladnej šulu.
1: Jen hovorský rozdžel. V vyšej šuli je vopravče, ja sposred kuju vedu, ja sposredkuju šo štož v vúčmen pláne ste a ja cú so šulorat to a to netko le nauknu. Tam je šo veľa pod časové čišť a tute mjezečvojské kubanie te nima teko mysna kaj štú v základnej šuli. V základnej šuli je vúčovanie vo veľa jace hač prošte te písanie a te čítanie alebo ličenie nauknenie. Tam nikomu so koleno vobotrijem a tam treba jen plester a po nje ne može preč ani ksenca, ani mu pisamo dale, ale potom treba tu njen posmik, potom treba tu njene ljube svočko k tomu. Ich rozčvičeč jo jen hinajši rožje v zakonni šuli. Tam je nedom vidži, o, to je onike zrozimo, nek so on veseli, ka zajmo ani, ka s čipnošu voni vuknu.
2: Tež vo misliče na čas vukupovanja v Lipsku, s če v didaktiku za 2+ tež naukli.
1: Hej, sme tež, když byše to snač jenž jen semestr. Ja pak z Bronneprajne sem moje examové dživo písala rune na tuto tému. Moje examové dživo rekaše tedy, daj mi moj tun zaj Petersäuru, bilingualna vúčba v chemie.
2: Što přeječe Zorabistejskému institúte do přichoda?
1: Mode witzig, tun si boche vopročep šauam. Ja do preč sama sem ja razpokojom z mojim studium, my mejachme názornitých vúčarov, vúčarov, kotrež mejachu motiváciu nám nešto sposredkovať. To si ja na kúžde páca přichod přiju. So sú tam ľudia, kot si chceťa mody generácii nešto napúč podať, so oni tú vážnosť našej mačoštiny, našej malej reče spoznaja a tún potom šíriť môže. Hač je to na fachovém polu, hač sú to v šulách. Abo prosím za sebe rozsúdiť, ja dú do sveta, ale moju mačoštinu tún mám ja v útrobe, tún chcem ja dále sposredkovať.

0: Knini Brankačkec Stowy poprawom dokładnie prazy na Uniwersytecie Činiče.
1: Also na Uniwersytecie sind wir jenoś na honorarnej bazie, przeco jako wuczaka serbszine za ryczną praksu. A tam ja podawam takrat serbszinu za zajmco, jako przydatnu rycz, jako wolbnu rycz, a za pokroczenych też. A hewak sim ja na pełnym miejscu przystajna na Akademii Wiedomości we Słowiańskim Instytucie, a tam ja czyniu rycze spytne sledzenie. Wone so je zabieram ze serbszinu, so rabistiske sledzenie, ale najhustišo w przyrównaniu ze drugimi słowiańskimi ryczymi. W poslednim czasu tym ja netko započała wobdziewać jeden słownik, jeden serbsko-český słownik, kiedy się sorabist Jiří Mutra w swoich latach započał, a ja radowo na tym działał, a zbierał, ale nie, to było już dokończyć mu. Bo tu ten słownik jest przecież jeszcze my z serbskimi wówniacymi wielki zajem, a jsme to netko jako online słownik wozjewili, rozczacy słownik.
0: Knini Brankačkec, jak dosyć wydocywa do Prahy przyszła?
1: No, ja jsem studovala v jednej době, když jsme mi opravdu každé leto měli stipendiátu v Lipsku. To by za mě jara inspirovat se. Oni jsou mi byli tež trošku vůčeri, oni jsou byli zvětšení jako stále ve studiu. A šestým kontakt jsem já tež pětnila, že já opravdu chci kusk svého studia ve Ukraju činit. Jsem se potom tež o stipendii povabila. Potom jsem já měla ten stipendii ve Praze. Tam se jedno leto byla, tam jsem já jara vele lidí zeznala. Hej, a potom mají semestru, mají jsem já věděla, že já chci ještě raz do Prahy. A tohle jsem se rozhodila svůj doktorský studii tam činit. Když jsem já zakytovala, jsem se já povabila za jeden postdoktorantský projekt. A šestu se z něj to dostala, jsem já započala tam dělat.
0: Vyště? Absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Jak byś wy svoj studij tam opisała?
1: No, ja však jsem ten celý studij absolvovala v době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo v tom smysle, že je to dla jara vele všelakých docentů z Budešina jezdživo. My jsme ještě to zbožo měli, že jsme měli morfologii podle profesora Fasky. To je za mě do dženského jen velký privileg. Hej, my jsme měli opravdu, my nebyla pola všech, když jsou tedy ve Budešině dělali. Já jsem potéky měla jenu jara širokou paletu vůčovacích. Za studii je to nešto dobré.
0: Kajký duch je knižiu nastupají o zhromadnost mez docentami a studentami?
1: My jsme byli každé na malá svojba, my jsme měli hodouničky, my jsme vůlety zčinili, knes Richter je s námi na zelové půjčování kodžiu, my jsme ve Ventlandě byli na exkurzi a tam jsou byli předsočí štěpendiače a zajímci podle, tam je se serbs ryčalo, tam je se zpěvalo. Knes Richter je k nám do centrifugy kodžiu a s námi tam zpěval a pivo piju a hej, my jsme byli na svojba a knes Richter je byl náš nad.
0: Bo takých v obstejnostčách může najskýry někoci studenča, když jsou pozdějšo na instituče byli, prajme Junus Honič. Z čeho to vod daleko zčihovala?
1: Hej, vězo, mě to vězo dále zajmuje, što, jak to tam v Lipsku je. Ale jen však převele o tom nezoní. Já tam storču skýry na jednu vůlku můrju mečenia.
0: Što da vy přeječe Sorabistickému instituty do přichoda?
1: No ja jom vizu přeju veľa angažovaných studentov, kýž pak tež so tam domačuja na tej Sorabistice. Tak aj je to podľa nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom zase bolo romadže dživali, tož nastupa také vúmene studentské. My sme netko mieli jednu exkurziu. Studenča z Drežan a z Lipska sú romadže, sú zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotne.
2: To praje doktor Katja Brankačkec, rieče spytnica a docentka Praze. Z nej a v učaku Alenu Dubovine je so Monika Gerdesová rozmawiala. Kompletný, hišče vopšer nižšie intervjuaj namakače tiež na našej internetovej stronie v app MDR Serbia a sovie tiež jako podcast v audiotece ARD Sounds.

Wilhelm Busch je raz praju, kóže přeče, kde so dopelni, dostane wokomikne mordy. Permanentna nespokojnosť docpitym a nenasyčená žádosť za viace, lepším, modernejším, naladnejším, nech je poušitkovne čuječí fenomén. Na jednej strane je tute usmierené za stajne väčším, je nevážne čiridvo a pšičina za dali vúviče. Ale tuta čuječská nakýlenosť stane so tý s obstajným strachom, ze zgvaučenjom a stajne nespokojnosťu, dokie storčí čujek přeco zaso na ranice. Kčešťanská nádžia pak zakotvia moje živine tam, tež môžu vopravde dopelnenie moje žádosti namakač. Ve kráľestve Božím, tež je plno živenia a radosti. To usvobodíme pred tým ve mojem živeniu tu na zemi všetko docpieť a doživiť drbeč. Jeden biskup je raz praju, kdyby som je nichtu prašal, što je za cirke najvážnejše, potom bych odmovil, so ľudžo zaso vieriť švuknu.

svojske nazornjenja z Bohom činimy. Džeme naš puč wiere we zromadženstwe z wieriwymi. Smeduce popuču z wulkimi przykładami našeje wiere. Przedevšim z Mariju, našimi sjatymi patronami, kotrež mierno smime nosić. Vostajme ľuďom, kotiž wieri čvuknu, kojže dzień ku sviacem. Přes sluby zaujazuje so mode rjadnice ke živenju po cioch evangelskich rádach, počtivosti, kudobie a poslušnosti. Je to vosebitá forma připodobnenia Jezusy, kotrež by počtivé, kude a poslušne na zemi žive. Úraz ráda ujasnia, so nie je tute vaše živenia za všech češčanov zaujazovace. Trepak za toho, kotrož bo za to vúzvolí. Zavoža riadu šutských riadnických sotru našej ľubie knenici a tepia púria rekne. Ve kloštre môžeš jenoš tajkých trebač, ki svoju vinovatoš vetem vidža, so jedno dňa se siatemi stač. Ľubí připosúhajo, nie je to tež naše púvane jako vúkčení. Tak převodže poslani a žonuj vás na vašim puču ke sviatosti trojenitky Bo, Vodc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

A dalša gratulácia tak kvata nitko do Nimcu. Tovarstvo Bratstvo Kuloskije Vosady strovi Moniku Mikelovu z Nimcu. K 75. narodninám, kotrž je sredu 26. žnínca svedčiva, přije jej čvonoja a čvonky bratstva mnoho božo žonovania. Krutu strovu to a dere meče krus vujbnych a přečelov. Z dobom vupraja zapfač potom knies za vašu dlholetnú svieru dorastvu. Domovinská skupina Pančice Kuku ta přije národninárjam, kotrž tutun tydžin svoje národnine vo svičachu jenož to najlepšie, sú to Lucia Lipičová, kotraž svečeše piatk 4.6. národniny, Alois Zinda, kotraž mieše do runia piatk čestne džen, a to 4.7. a Maria Jurencová, kotraž svečeše čera 2.7. Domovinská skupina všie národninariam všetko dobre, vo sebe pak strôtu a vizotež vo sobinské neremeče v kru ľubých svojbných a přečelu. A dalša gratulácia kvata hišče do Pančic Kukova, respektívne do Kukova, tam menujúce svečoše sredu Jatjega Kolfostova, kulovate postačine. Vutrobite postru, cu to netko tež přečítač tu stej Luba Jatjega, Luba Sotra, Džoka, Četa, Kmotra a Manželska. K tvojim kulovatem postačinam přejme tebi Bože žonovanie, strotu a dále zapal zaušo to, štož rade činíš. Húdženie a vo sebie návod kura lípe, so činieš dále šlachči. To přija muž Fabian, brat Jan a soce Hanka a Judit se svojbami, kaž tež mač Barbara.

0: Piatk, das wird schon schon, wie was probiert Tobias Škoda. Kulowate, stürzete Narodnine. Bonjour, mach serbske Horoz, was hat, seja jeho lubijemu gratulovac, abschia. Bo hatte bosche Žonovanie, kruto strohotu, veselo, při dživach na statoku, a dost šmirnich vokomiko tež, so by si schon hadživane, tiš lubič dačmu. To přija z vutroby manželska Lucia a dječi Hanka, Ferenc a Jan, kociš maja tiš išče celé vosibite a vosibinski postro za papu.
1: Čens je papa vulký star, dokriš je v ní ljubila, všec pilne, čivove a žotnije. A tak naši svojbe krasne doma napiče. Vjele sme hižova tebe nauknuli, a s tobou tu išta uspitat smeli. Hač ryta šach, ruko stuja figure při akrobatice.
2: Abo jako župokreno si kopajnce. Z tobou kuševat je vezavujkotne. Ale šovo tebe mašerovat stač je najljepše.
3: Přijame ti za příšot skrotu a vele vesela ze svojí bobriju.
0: Přečem přizamknu se starší Bernadette a Frank, bratrej Clemens a Antonius ze svojbu a přichodný starší a cova svojba ze serbských Baslic. A Münkens Manželska je Barbara a Peter Svorko, mi ještě je tuton dežin celé vosebite jubilej zvote manželské menuce. Lubujete je zromatne kolesovač, koncerty, kde jste hižo neličomne zromatne vopetavoj a jezbyto daleka světa jsou minených postalitach, so přece zase v drdom die postarali. Postalit nitk hižo spokojnaj, kročitaj a pone vunco zromatnih nazoninju a dopomnenku si horlivě ve vutrobě kovataj. K čestnemu, zvotokvastnemu dni vám vaši lubi z vutrobe gratuluja a so s dobom zaušu samozrozumlivu podpěru džakuja. Kročtaj s božim žonovanjom a strohoče lohce dale přes pisane tun svět tu stej. Gratuluja, Joga Anet a syn Bosči z manželskimaj, kajštěž nučki Jakub, Marla a Elia.

ten łużyski festiwal wabi z koncertami, ustającami a teatrom, swoją prapremieru jo wesvěšil cora jadnku swe pikulu živadle o Chosebuzu, a kopšaša za tem, co modestnych žaržijowe regionie, znaštěke to serske, betoko kusa svěšišo žincavici. Słyszysz o takie minienie naszego kolumnista Bernda Pitkundingsa ten miesiąc gliedowym zlitk na tu zwadu w serski sedlinski rum, a co najnowsze rozsudy sudnictwa weznamieniu za jego rodną gminę Markojska Gola. Pen se šo vjerši vo vedu a ve veduve kalasa ogledame v našom poštundovem uštivanju veduvem vinam v Dolnej Łužice. Nejprve pak mogu naše nejmočšie přísluchary už stajíš ka přižo nové muziku ve Žišice Pestru. Jo, to a věc je žínce až to zjíga dvíu, plňo konc za ten tožin. Máš a taky už to zacuše až se slyším žoku koncoju, no pon přišťo ze mnou sobou na svojícne bok, kde je drogi on the sunny side of the street, gájo o virtuóza na klavírie Erika.

No, snaž namaka još o pedobný instrument, net také ve vaše jišoni, musíš ho raz klidaš přijduce tužen a přijduce muziku ve pestru ved Sebastiana Elikovsky Winklera, ten cvišeš o přijduce mjasec. Riedno neželužil jsem vám ještě.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Tajenske vuki platurja su suha. Dlatego obraduju v turjenskim gmenskim zastupnictvje v dajšnjih kšacach. Žova polepšenje velike je zeleni a živjenskiego obuka tamnih vukov a vedpovedne napšave. Na přijdoucem přeseženju budu rozložiť v dojednaniu mezi gmenu a firmu Leak, ta by ve páže přigłosowania jeden raz přeuzeva košte za zasaženie iniciale trajnego uvíša toho terenga a za to zapłašiva 12,000 €. V dogrunie stoji až to negrunie, až ta firma připeznajú s tým pšavnisku vinovatosť. Tajenske vuki sú terén, ktorýž stojí ako tá groňoná flora-fauna habitat pred naturným štítom. Piakárňa na garách je coraz jedna raz vecenivá. Piakársky mestnár Sven Hoffmann groní, až sa to všetce financiálne veci nelonujú. Také nocné živo vecasenie, co více myš, s tým zgubijú gr pa starých generáciách svoju jadnúčku piakárňu. Ved leta 1802 živiešasit je Hoffmannovic familia ovejse piacova. Sven Hoffmann pak vestaňo tomu piakárstvo ju zvierne, ven co nadali placký piac a jazykovaš přes internet. Trejce majú vednenta svojský vopon. Ten jo vejsna rada dáva juža ve júliu zapísaš do nímskej role vejsnych voponov, o tom píšo vejsne predkstojar Ralf Wundke v aktuálnym pizzenskym Landecho. Vopon pokážo lipu ako symbol za serský sedlenský rum, rovno také gelu blízky jazore a kaupienc. Už je toho namakajo se vedpíščovaná povišť ved drejcenského zvieriska, nímsky drevica raubtie. Bokové svieše. Žinca skoncijo letosne domovne a drastvine sviežen s veľkým šešegom vecega dviju až do napostyrých šegnú turistva a kúbky Brkojského amta přes vias. Autojezdčarie musí se dla toho prieť gledaš Brkojská gmona droga jo vetom casu zastana to pláši teke za žile teje ring šosé. Naše povisči a dalšne týme namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zo.

0: Máme to lieše 16,100, 2,560. Krotko pe čašnej, čižasča letnej vejnje, jo šegnú bramborský vizitátor přes kraj. Nadavku kurviecha Georga Wilhelma jo dejav protokolírovaš, co jo uše vestovo ve svojogo rajcha. Jo přišel do Smogorjova a zvěstčil: dva cheda má ten mün. Puste nagled jo. Pizzenskému amtoju su sebe jen te kreditore kupili.
1: Až te kreditore, to kroni přepažicárje investirio do starých münů, to je bylo rozložice. Suga müny byli za kurjarchio vážne žrejdvo za peneze. Peč trofu su buru nuskali ve jim přikazaných münách svojo žito mlaž. Teke plavetniko müna ve Smogorjove jo to tak bylo.
0: Žaseš let pestjej, namakajome to mě Mirčina Krügarja, zvezane ze Smogorjojským münom. Jomu jo se skľúcevo mün dobiš. Kurverč jo jomu samo dobelil s münom šlodariš a ušenkovaš palenc. Dvujke viasele z ním pak neomil. V češem leše jo se Smogorjojský mün 16,100, 5,600 neobklednosť čidla vedpalil.
1: Skoro 200 let PSG, dokladne 18,102, 5,600 je kúpil Ernst Leopold Liersch te grunte za 11,680 tolari a jo natvaril nové, moderne vedové mün po amerikánskym modelu. A to jo bylo jano ten zachopenk. Na proze k 20. stoliša jojo se Smogorjovský mün uvijal k velikému gospodarstvoju s riezníkom, pjakarňu a s gosčencom. Viele luži jo u ten zas sebe svoj klip zaslúživo.
0: Cas pe druge svetové venje jo byl šešký. Ve 60. let se ho žedno vedové keloso vece neviaši, su recišo před mynom usúšili. Novigo Nordumfluter Kanaladla.

0: Vedne myn myšenje jo historiski znank burskego a rolnikarskego živa. Jo se vesem nas často vesem a pešaset natvarju. Myšenski myn jo jatnočki všetci ešči producirujúce vedne myn ve Vúžice. Ved leta živiš nas často živiš jaset majú jen Pauli Kojc v rukoma. Peš zílo ze 1000 tunami trajde ve žňach pounie. Kúšt letom lio žito, pšenicu, dinkel, samo až do 20 tunov na žin. Mön librujo produkte do regionálnych piakarňov a vykovariam futra. Vesebne rád kupujú biologicky, ekologicky kubuanu a mlatú trajdu za jezu ve žišoniach a šulach. Maria Likovska-Winklerová jo sa rozkráňava s Annemarie Kvietkovú a s Erichom Budišinom z Myšena, kak venej sa na vejsne mön dopomínate.
1: Si ty do tog mena šel?
2: Ja som šel.
1: S kým?
2: S nanom mukodevaš jo a šrodovaš.
1: A kak si přišel? Si musel gnaš?
2: My sme s Kelasom a mogi raz sme tak mauke vysek a pen...
1: Čignuli?
2: Jo, čignuli a ten myš, ten šrod pen do de kareto a my tem Kelasom čignuli. A mogi raz teke une Kelaso gnali, ja.
1: Ty znala ten mun ve myšenje teke?
3: Ja som tam, jo va s kynimi, jo. My sme mieli krove, byk a šeljeta, a pen som tam šrotovala. A ja som velje jeva.
1: A s čo vy přinesli u žito?
2: Žito a pšenicu. Už teke na šrotovanie.
1: Si teke pen sam gnal do tog mojena?
2: Ja, mogi raz sam, mogi raz nan, co vy přišel, jo.
1: Jo, tam velje ľuži přišlo?
3: Jo, žajča. Jo, nan nalodova, pa pen som ja sem s tým pyrova.
1: A vedžo sú te ľudia tam do tog mlyna ve Myšenie šišli?
3: Z Myšena, z Ušova, tam sú byli veľa ľudí.
2: Na Veškajcach, ľudí, Vedbobova sú šišli.
1: A te sú také gnali, abo s Vezikom, abo kak?
2: Te sú s Kelasom a s Kynimi.
1: A kto jo byl, ten mlynikar? Kak jo se jo mogronilo, kto jo to byl?
2: Ten sas, jo Heinz byl.
1: Ga jo to bylo?
2: Zwischen 50 und 60 so ungefähr, ja.
1: Ach, kak stary si ty byl ten sas?
2: No, Gülz, mode Gülz. Also Heinz, jo, ten Munis.
1: Ten starszy?
2: Ten starszy, jo. Ten sas, jo.
1: A pen?
2: Ten mode Heinz.
3: Pen som do Berku, Schengnova, a pen som teke ischit s autom, živa. Do Myšena.
1: Nic do Berko?
3: Nein, do Myšena. Ja som tam de Luzi schickne znaua. Tam ja richtig reden bua, tam som mir war Spaß.
1: Ja. Ten Mun, ten Susha do Myšena, nic?
2: Ja, do Myšena, ja.
1: Ale to jo ja Skalauskim a Hešebuskim okresom, jo?
2: Ja.
1: Ta granica. To jo ja den vedny Mun. A to jo Krzyżowka, nic?
2: Krzyżowka, ja. To jo serbske Krzyżowka a niemske Gräfneiner Fließ.
1: A jo ta bieži, ta veda?
2: Ta přižo u došprivě, jo.
1: Ve Berkovách?
2: Ja ve Berkovách.
1: Aha, a jo u přece došť vedy bylo ve Křižovce?
2: Mogi raz malo a mogi raz velje, tak to vedo, jo. Gaž bylo sucho, jo, malo vede, jo.
1: Te tvarenja, te su velike, ten celý mun, ten chrom.
2: Jo. Ja znaju nur tak velike... Ten dom, ten mun, vecochopenka ešte tak ugleda, ja.

0: Sme wiele pjedali vo starých menách, vo tom, kakio se njega v nich živalo. Co ešte staršie generácie s nimi zvizujú. Ale živo minikária nie na nikula zestariete pôvanie. Uknuš na minikária môžeš žinca duálnemu kubaniu. Ale teko voto staré rocikárstvo se gilda minikáriu stará. Jejich pôvanie svušaga miastem ku kultúrnemu derbstvoju. Vo derbstve vodných mnoho znani uše toho veľa básňov a povisťov, ako sú sa také u nás v buatách dali dávali. Jadnú takú povisť svišeme nento a z nejú bieže sprivina veda ešte kus dali všetci z Gerdovoj do Lubňova. Pieda Franz Teuse.
1: Klaus Lange, Nykus Lubňovské mnie. Nega jo ve Lubňovské mnie byl živé jeden nykus. Starému minikarieju jo byl dobrý přijašel. Sam jo mögal nykus sebie svojo žitom naš. Tak viele dovere jo mil mjejstar. Mlau jo sebie pak přece jano kšupy. Za to jo musal mynskej kamienja kušte raz ekstra nastajiš. Dokulaš kšupy treba jo vece vedstavka. Miaze kamien joma. Jo přišlo, až jo stary minikar zemrel. Ten moče jo myn převzel. Vežel ved nykusa to ven jo. Ale se ven jo go staral, to nie jo. Naopak, jo přemyslil, kak jo go vedbyš. Ga nie jo nykus žednie za svoju Jezu zapłašil. Jo raz było, až jo přišel guslovar pumpot k mynoju. Skromadne su sejželi mynikar, pumpot a druge gesči při velikém ketle, ve ketaremž su se dobre ryby varili. Naraz skece jo carne ket na kešel, aby sebie uvoj svodnu chvoščonku. Co ga to dej? Pumpot jo jomu mecne bil, na tu carnu potu, až jo se ket fukajúce a malcne zase dunu. Co pak njent? Znies na teju mecu, steve togo casa mynske kamienja, mögve jano išči mlaš kšupe. Pumpot, ak jo přece mil jano malo pjenje z kapse, jo naražil, mynikar, daj mi tolar, a ja se ve togo nježico negav gestča staram. Gronione, cynione. Na drugi viacor jo přisypal pumpot frišne kšupy k varjecim rybam v ketle. Nie jo travo dvujko, a nykus jo se peže dal za teju dobreju gestčinu. Přemenil jo se do keta, ako přece, jo zase skecil na kešel, aby sebi grypsnu svej zúcone pežil. Na to pak jo pumpot jano cakal. Zvignu jo sekerku a bogemu zvierietkoju potu s jadnym smykom vetbil. Žavostne jo kjaucil ket a na svojich zbytných čich nogach jo se myknu. Z toho casa nejsu žednok nykusa vece vyželi. Pumpot jo dostal svojo myto. Mynikár pak jo mögal se piekoriš a šindovaš. Myn jo vestal ve toho dňa docela dokusov, ani jo žedne viece žitom lau. Tak jo vestavo až na ten žen, ako jo se lubňojský myn vedpalil.
2: Žož se vieši. Svišem juž v daloka, klapotanie kolasa, ak se vieši, vieši pilnie, a ta vrda šumi žijuje. Vížim mn a myslím se, viele teke vieši se v mojej gvouje, gerie dovoj, tak to jo pedroze domoj. Domovňa nej samska viecej, veto šekňo miega pšetcej, slidk, žož kolaso se vieši, a ta vrda živje šumi.

čo slyšali ved čojenju a historie okolo bošenskih vednych mynov, jo to bylo uštěvanie s pomocou autoru bošenskeje pratije Stok a tých historických úsližov autorovu Silvio Smogo a Peter Becker. Piedali sú Franz Deutze, Žilka, alias Žilfrancic Ketlicojc, Marian Štenzelova, Erwin Hanuš, Maria Elikoska-Winglerova a také dalšie serske vejsanárie sú byli slyšaš. A ja, Gregor Klim.

Nažem se a šikne žiši a modostne su přišli derje přes prétny šulski tyžen, snaž sme mogli vás s našejo muziku tyženja ten raz teke dopominaš na váš šulski cas. Za žinca jo moj kolega Sebastian Elikowski Winkler opytal ešte raz taký šulski titel zase z Polske je vete Davida Kwiatowskiego z blízkego Goržova Wielkopolskiego. Znáte jo, ven vodoval ako úspešný singer-songwriter a teke ako televizijný grajer. A jako spiju Šula, ten je nastal za oblobovanu televizijnu seriju ve Polske se samskim titelom, a taky pšal Tini Rock a la Avril Lavigne, ja to, žeš, ven spiva mjase drugim na horizonče, javje se nove cíle, tož staj se tomu upominanju, nemyslí, co se žinca neražio, cenme to na našu važnju.